0: Serena Brancale, Levante i Deglia al mio paese.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Oglasi. 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
3: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje od četvrtka 16. srpnja od 7.30.
2: Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama.
3: Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura.
2: Samo u Pevex Dugopolje.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.